máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutálená, jak drobná mince.

když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

Tento víkend si na Signál Rádiu připomeneme 45 let od chvíle, kdy hudba dostala obraz. Uslyšíte pecky, které v 80kách díky videoklipům dobily svět a přidáme mnoho zajímavostí o televizi, která ovlivnila módu, účesy i celou popkulturu.

Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fanšmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádiu posloucháte online na Signál rádiu.

0: Za pár vteřin bude 8 hodin, dali jsme si Wham a Wake Me Up Before You Go Go. Před námi z 80. v příští hodině taky Michael Jackson, Falco nebo Madonna. U mikrofonu už netrpělivě přešlapuje taky Honza Navrátil, který přidá čerstvé zprávy. A k tomu jdeme do provozu.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Na silnicích je klid, s možnými komplikacemi ale počítejte na 50. kilometru D1, a to ve směru na Prahu. Tady je pro dopravní nehodu uzavřený pravý jízdní pruh.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Příjemné srpnové ráno, posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází zprávy, vítá vás Honza Navrátil. Ministrům vlády Andreje Babiše dnes začínají prázdniny, potrvají 2 týdny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. července. Hlavním tématem po prázdninové vládní schůze bude hlavně příprava státního rozpočtu na příští rok. Do vedení letiště Praha dnes nastupuje Radomír Lašák, v čele státního podniku tak vystřídá Jiřího Pose. Připomeňme, že odbory pražského letiště s nástupem Radomíra Lašáka do funkce nesouhlasí. A ještě jednou letiště. Ode dneška začíná mezi Prahou a Taipei létat na přímé lince 3x týdně letecký dopravce Starlux Airlines. Pro něho je Praha první evropskou cílovou destinací. Ruský útok balistickými střelami na Kyjev v noci na dnešek zabil nejméně 9 lidí a dalších 27 zranil. V ukrajinské metropoli byly slyšet silné exploze. Rusko v posledních týdnech zesílilo útoky balistickými raketami, proti kterým jsou účinné pouze některé systémy protivzdušné obrany, včetně amerických systémů Patriot.
1: Co se děje v regionu?
2: Roční zkušební provoz nástupu všemi dveřmi na příměstských a regionálních autobusových linkách pražské integrované dopravy hodnotí Středočeský kraj a integrovaná doprava Středočeského kraje jako úspěšný. Ode dneška se proto tento způsob odbavení stává na dosavadních 122 linkách trvalým a současně se také rozšiřuje na dalších 50 autobusových spojů.
1: Sport.
2: Fotbalisté Sparty porazili v předehrávce 2. kola první ligy Zlín 3-1 a poprvé v sezóně bodovali. Pražané si po úvodní překvapivé prohře 1-3 na hřišti nováčka Zbrojovky Brno připsali premiérové body v ročníku. Zároveň se naladili na úterní první zápas 3. předkola ligy mistrů s Lyonem. Šefci jsou stále bez bodu. Minulý týden podlehli doma Ostravě. Jejich trenér Bronislav Červenka k tomu na tiskové konferenci řekl.
3: Zápas asi zaslouženě vyhrála Sparta. A měla víc příležitostí, víc šancí. My jsme v prvním poločase se snažili být aktivní v napadání, aktivní v tom vyšším postavení. Nebylo to jednoduché Spartě brát balón z nohy, protože je velmi dobře kombinačně připravená a příležitostí nebo těch zisků v tom vyšším postavení bylo dneska dost, ale to dohrání těch situací nebylo tak přesné a kvalitní, jak bychom potřebovali, aby jsme mohli střelit třeba ještě jeden gól.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Sobotní den bude s oblačnou až zataženou oblohou, místy se vyskytnou přehánky a ojediněle také bouřky, které mohou být silné. Vítr dnes zafouká jihozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu a při bouřkách bude přechodně zesilovat. A bude opět teplo. Nejvyšší denní teploty dnes naměříme mezi 28 a 32 stupni Celsia. Tak to byly ranní zprávy na Signálu. Hezký poslech přeje Honza Navrátil.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
0: 8 hodin a 3 minuty k tomu, tohle je víkend na Signál Rádiu a krásné sobotní ráno už vám přeje Martin Čípa. Za chvilku mrkneme do kalendáře na první srpnový den a taky prozradím, jaké téma nás bude provázet celým dnem. Z hudby Vangelis anebo Madonna.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Signál Radio, Talking Heads a Road to Nowhere. Dnes je sobota 1. srpna, vstupujeme do druhé poloviny letních prázdnin a svátek slaví Oscar. Přejeme všechno nejlepší nejenom Oscarům, ale vám všem, kteří dnes slavíte narozeniny, stejně jako rychlostní omezení na našich silnicích. Před 47 lety totiž začaly platit nejvyšší povolené rychlosti vozidel, třeba známá 90 mimo obec nebo tehdy 110 na dálnici. Do té doby bylo jediným omezením 60-kilometrový limit v obci, a to pouze mezi 5. raní a 23. hodinou. No a 45 let dnes uplyne od vzniku ikonické hudební televize MTV 1. srpna 1981. My si důležité momenty z jejího vysílání budeme připomínat celý víkend a k tomu chystáme samozřejmě taky hudební chuťovky. Tu první můžu slíbit už v téhle hodině, tak se těšte, za chvilku taky počasí a chystám další hudbu, před námi Boy George anebo Falco.
1: Signál Radio. To nejlepší z osmdesátek.

0: opět vyšplhat až na 630. K tomu bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Odpoledne, respektive od dopoledne, přibydou přehánky a lokálně se můžou vyskytnout taky bouřky. Počítejte tedy na výletě i s případným zmoknutím, no ale to je spíš takové žádoucí osvěžení. Annie Lennox nebo Fiction Factory, to je ta nejlepší hudba na víkend ze Signál Rádia už za malou chvíli.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu. Signál Rádiu.

0: Ladíte Signál Radio, s vámi je Martin a taky Michael Jackson a Beat It. Teď už pojďme přetočit hodinky o 45 let zpátky.
1: Víkendový speciál Signál Radia. 45 let MTV.
0: V sobotu 1. srpna 1981, přesně minutu po půlnoci, se na obrazovkách tehdy ještě velmi omezeného počtu domácností objevil revoluční formát. Diváci nejprve spatřili sestřih ze startu vesmírné rakety Apollo 11, na které bylo namontované ikonické logo MTV s tehdy ještě kostkovaným vzorem a americkou vlajkou. V zápětí zazněla legendární věta Johna Lecka: "Ladies and gentlemen, rock and roll." Úplně prvním odvysílaným videoklipem se stala píseň Video Killed the Radio Star od britské novovlné skupiny The Buggles. Volba téhle skladby byla naprosto záměrná a vizionářská, protože její text i vizuální stvárnění symbolizovaly konec nadvlády pouhého zvuku a nástup televizního věku hudby v podobě videoklipů. Zpočátku málo kdo věřil, že lidé budou chtít v televizi sledovat 24 hodin denně pořád dokola ty samé songy, ale stalo se, i když rádio naštěstí přežilo. Tenhle den každopádně navždy změnil způsob, jakým lidstvo konzumovalo populární kulturu. Pojďme si to připomenout právě z Buggles a vůbec prvním songem MTV.
1: Na Signál Rádiu připomínáme dobu, kdy hudba dostala obraz.

0: Enigma na Signál Rádiu minutu před devátou, třeba Queenie, Sinéad O'Connor anebo Joe Cocker zazní v příští hodině. Teď už ale do studia vchází taky Honza Navrátil a přináší čerstvé zprávy. Spolu se taky podíváme do provozu.
1: Signál Rádio doprava.
0: Na silnicích je klid, nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu, která by omezovala provoz. Pokud nějaké komplikace potkáte, dejte nám a ostatním řidičům vědět přes naší mobilní apku.
2: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
3: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
2: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
3: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
1: Signál Rádio zprávy.
4: Hezkou sobotu, posloucháte Signál Rádio opět po hodině, pojďme na zprávy. Ode dneška začíná fungovat nová státní agentura Czech Business, která sloučí dosavadní služby agentur Czech Trade a Czech Invest. Jejím cílem je zjednodušit a také zpřehlednit podporu českých firem. Celkem 238,5 tisíce domácností v Česku, které pobírali dávky na bydlení, živobytí a děti, přechází ode dneška na superdávku. Od srpna začínají dostávat přepočítanou částku. Dosavadní čtyři podpory se ruší. Nejméně o 500 korun si od nedějška polepší více než třetina příjemců. Naopak téměř polovině částka minimálně o 500 korun klesne. Těm, kteří se kvůli tomu dostanou do potíží, můžou úřady práce případně vyplatit dávku mimořádné okamžité pomoci, uvedlo to ministerstvo práce. Téměř tři čtvrtiny hotelů na Kubě se už museli uzavřít kvůli americkým sankcím a ropnému embargu, které letos výrazně zhoršilo ekonomickou krizi v ostrovní zemi. O uzavření hotelů informovala kubánská vláda.
1: Co se děje v regionu?
4: V těchto horkých dnech vyhledávají Pražané i návštěvníci metropole možnosti na schlazení. Jednou z nich jsou také takzvaná mlžítka. Těch je na území Prahy už 50. Od května přibyla další 4, v Praze 4. V ulicích jsou dva typy. Jeden mlží nepřetržitě, druhým je pak takzvané osvěžítko, které je samoobslužné a nabízí i možnost napití. Spotřeba vody je zhruba 18 litrů za hodinu.
1: Sport.
4: Jediný současný český hráč v NBA Vít Krejčí během vlastní přípravy na nový ročník včera v pražském Radotíně uspořádal kemp pro basketbalisty od 12 do 17 let. V rozhovoru s novináři řekl, že se v tréninku snaží pracovat na střelbě, kterou chce ještě vylepšit. Do nové sezóny, která začne za necelé 3 měsíce, se těší a míní, že by po řadě změn mohl jeho tým útočit vysoko.
5: Uvidíme, ten tým je hodně zajímavě postavený, takže si myslím, že to může dopadnout jakkoliv, ale já se těším na to, co přivede. Máme novýho majitele týmu, je tam nový trenér, spoustu nových hráčů, takže já jsem zvědavý, ale myslím si, že když všichni ze sebe dáme to maximum, tak že se můžeme dostat hodně daleko.
1: Signál Rádio počasí.
4: A i další víkendové zprávy doplníme pohledem na počasí. Sobotní den bude s oblačnou až zataženou oblohou. Místy se vyskytnou přehánky a ojediněle také bouřky, které mohou být i silné. Vítr dnes zafouká jihozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu a při bouřkách bude přechodně zesilovat. A bude teplo. Nejvyšší teploty naměříme od 28 do 32 stupňů Celsia. Tak to byly zprávy.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
0: 9.02 na Signál Rádiu Otavan nebo slíbený Joe Cocker a taky přihodíme jednu gurmánskou pozvánku. Od mikrofonu zdraví Martin Čípa, přeju vám krásné sobotní ráno.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Tohle je Signál Radio, rok 84, Cars a Drive. Kam vyrazit za dobrou chutí, inspirací i letní atmosférou? Dnes vás pozveme na festival s názvem Chutě léta, který oživí pražskou malostranskou besedu. Čekají vás špičkoví kuchaři, zajímaví hosté i spousta gastronomických zážitků. Dobroty si nenechá ujít ani kolegyně Lucka Sinková.
1: Takzvaně dát si do nosu neboli si pochutnat můžete na bůvolí mozzarella s avokádem a milovníky masa zase potěší grilovaná hovězí svíčková s cibulkami, zelenými fazolkami na uzené moravské slanině a omáčkou z pečeného česneku. Na své si přijdou i příznivci ryb. Grilovaný steak z sandáta na citronovém pepři doprovází pošírovaná variace baby zeleniny s limetkovou omáčkou. To vše a další dobroty dneska na festivalu Chutě léta v malostranské besedě.
0: Díky za tip, Lucko. Za chvilku mrkneme na počasí a vybírám taky další hudbu. Bude Dalibor Janda, Bros anebo Fool's Garden právě teď. Tak užívejte víkend se Signál Rádiem.

0: Sinead O'Connor a Nothing Compares to You. Teploměry už ukazují 25 a za oknem, alespoň u nás, ještě vidím sluníčko. Obloha by ale dnes měla být postupně spíše oblačná až zatažená, pouze přechodně čekáme polojasno. Taky se mají přidat přehánky a lokálně bouřky. Teploty v Čechách nižší než v posledních dnech, 28 až 33 stupňů Celsia, jihovýchod Moravy ale opět naměří až 36 stupňů. Tak se nezapomeňte osvěžit, kromě pitného režimu taky další hudbou můžu slíbit Donu Lewis anebo Queen už za chvilku.
1: Víkendový speciál Signál Rádia. 1. srpna 1981

Tento víkend si na Signál Rádiu připomeneme 45 let od chvíle, kdy hudba dostala obraz. Uslyšíte pecky, které v osmdesátkách díky videoklipům dobily svět a přidáme mnoho zajímavostí o televizi, která ovlivnila módu, účesy i celou popkulturu. Byla to éra výrazných hvězd a videí, na která se nezapomíná. Nalaďte se na víkendový speciál Signál Rádia a připomeňte si s námi 45 let od startu legendární MTV. Signál Rádio posloucháte online na Signál Rádio.

0: Tohle je Signál Radio, s vámi je Martin a taky Umberto Toci v 9 hodin a 40 minut. Už zase v pondělí se můžete zapojit do naší ranní kvízové hry a otestovat svoje znalosti. Co vás tam tentokrát čeká?
1: Ano nebo ne na Signál Radio.
0: Je to úplně jednoduché, stačí mít připravené telefony s číslem 910 260 910, dovolat se a odpovědět na jednoduchou otázku, která má jen jednu správnou, jednoslovnou odpověď. Ano nebo ne? Příští týden od pondělí do pátku hrajeme o knihu Mikulášovi nevydařené cestálie. Ta vás zavede na Dálný východ, kde se s vámi autor podělí o neobvyklé zážitky, dramata nebo nehody. No a aby čtenářská pohoda byla úplně kompletní, přihodí vám k tomu taky náš rádiový hrneček. To všechno za jedno správně zvolené slovo. Už v pondělí startujeme, tak držím palce a další info hledejte na našem webu www.signalradio.cz.
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu.
0: Docela taky další hudba, Yazoo, Palo Habera anebo Kim Wilde a její Kids in America. Užívejte víkend na Signál Rádiu.

0: Melon Kim a Respectable, i tohle je Signál Radio po celé z osmdesátek. Třeba taky Kim Appleby, Depešáci nebo Whitney Houston. Taky dostane slovo Honza Navrátil, který si pro vás připravil čerstvé zprávy, a mrkneme se, jak to jezdí.
1: Signál Radio, doprava.
0: S komplikacemi aktuálně počítejte v Ostravě, v ulici Výškovická směrem do centra. Tady je nehoda dvou osobáků, která blokuje levý jízdní pruh. Pozor taky na 34. kilometru D5 na trase z Prahy. Tady probíhá, pobíhá u středových svodidel srna, tak určitě zpomalte.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou sobotu posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází zprávy. Přes území Česka přešla v noci studená fronta, přinesla déšť a bouřky se silným větrem, který lámal stromy. Podle meteorologů ale na mnoha místech i přesto panovala tropická noc. Organizovaný zločin v České republice prošel za poslední dekády radikální proměnou. Tradiční formy násilné kriminality vystřídal vysoce sofistikovaný a profesionalizovaný zločin, především v ekonomické oblasti. Řekl to ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Mazánek. Za významný problém v Česku označil mimo jiné také vykořisťování pracovní síly.
2: Se opravdu přel do sofistikovanosti, přel se nám spíše do té ekonomické oblasti, toto kořistí na těch veřejných zakázkách, na daní, tam, kde se vlastně rozdělí ty prostředky, a nesmíme zapomenout, že jsme v České republice obrovské kořistí na práci. Na práci, ať je legální nebo nelegální, tam ještě vidíme jako veliký přesun a tam vidíme jako velký problém jako s trestnou činností, která tady prostě je.
1: Itálie pro Španělsko dočasně uzavřela schengenský prostor. Italský minister zahraničí to v příspěvku na síti X označil za nevyhnutelné. Opatření se nijak nedotkne Španělů a dalších Evropanů. Kontroly na letištích a v přístavech na hranicích se Španělskem se budou týkat občanů mimo evropských zemí přicházejících ze Španělska, upřesnilo ministerstvo. Opatření platí ode dneška po dobu jednoho měsíce.
0: Co se děje v regionu?
1: Fanoušci fotbalové Slavie se dočkají fanouškovského obchodu. Vršovický klub plánuje expanzi do centra Prahy. Svůj fanshop chce otevřít na adrese Národní 43 na Jungmanově náměstí. Právě tady vystřídá cukrárnu. Prostor, kde klub krom prodeje upomínkových předmětů plánuje i besedy a autogramiády, bude otevírat letos na podzim.
0: Sport.
1: Česká tenistka Darja Vidmanová postoupila poprvé v kariéře do semifinále turnaje WTA. V Memphisu porazila domácí Katie Wolincovou 6-4, 6-7 a 6-1.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A zprávy v 10 hodin končíme pohledem na počasí. Dnes bude oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky, ojediněle také bouřky, které mohou být silné. Vítr fouká jihozápadní maximálně do 6 metrů za sekundu, při bouřkách bude ale přechodně zesilovat. I dnes čekejme vysoké teploty i kolem 30 stupňů Celsia. Tolik další dopolední zprávy. Pokračuje Martin a otevírá opět hodinu plnou 80.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Díky, Honzo, je to tak. Roy Orbison nebo Whitney Houston před námi. Za chvíli se podíváme, co se u nás mění od 1. srpna, třeba v datových schránkách. Je 10 hodin a 2 minuty k tomu a Martin Čípa přeje krásné dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Je 10 hodin a 14 minut k tomu, ladíte víkend na Signál rádiu, tohle byli Depešáci a Strange Love. 1. srpen je nejen startem druhé poloviny letních prázdnin, ale taky datem, kdy začínají platit některé důležité změny. Zbystřit by měli všichni, kteří používají datovou schránku. Přes ní se ode dneška nepřihlásíte do portálu občana. Musíte využít třeba bankovní identitu nebo mobilní klíč. Změna je součástí posílení zabezpečení. Dneškem se také mění maximální ceny taxislužeb v Praze, nástupní sazba nově 70 korun a cena za kilometr jízdy nejvýše 42 korun. No a dobrou zprávou pro cestovatele a objevitele je pak vyšší počet leteckých spojení do Asie, která je teď tolik populární. Od srpna přibydou nové lety z Prahy nad Tchaj-wan. Na Signál rádiu se naštěstí od srpna vůbec nic nemění. I dál si užíváte 80-kové léto a s ním také skvělou rockovou pecku Billyho Joela We Didn't Start the Fire.
1: Signál rádio. To nejlepší z 80.

Kim Appleby a Don't Worry na vlnách Signál Rádia. K tomu spíše oblačná až zatažená sobota, pouze přechodně čekáme polojasno, taky počítejte s přeháňkami a lokálně bouřkami. Teploty v Čechách 28 až 33 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 36. Zítra očekáváme oblačno až polojasno, naopak na Moravě a ve Slezsku má být ráno a dopoledne spíš zataženo. Nejvyšší nedělní

0: Na signálu Bonnie M a Brown Girl in the Ring. Už víme, že video nezabilo rádio dle ambiciozní předpovědi první hudební televize, ale jak to bylo dál?
1: Víkendový speciál Signál rádia. 45 let MTV.
0: Po prvním roce vysílání čelila MTV vážné existenční krizi, protože velcí kabeloví operátoři v klíčových městech jako New York nebo Los Angeles odmítali stanici zařadit do své nabídky. Vedení televize proto přišlo s geniálním a poměrně agresivním marketingovým tahem, který vymyslel George Lois. Vytvořili sérii televizních spotů, ve kterých se objevily ty největší hudební hvězdy. Tihle umělci v reklamách mluvili přímo k divákům a s naléhavostí vzkazovali, že pokud jejich kabelovka MTV nevysílá, mají okamžitě zvednout telefon, zavolat jim a do sluchátka zakřičet I want my MTV, čili chci svou MTV. Kampaň měla naprosto raketový úspěch a vyvolala doslova masové šílenství mezi teenagery po celých Spojených státech a nejspíš přidělala taky vrásky nejednomu zaměstnanci call centra. Tahle kampaň se zapsala do dějin marketingu jako jedna z nejefektivnějších v historii a později ji navíc sparodovala skupina Dire Straits ve svém hitu Money for Nothing, která se proslavila mimo jiné taky hláškou, která se objevuje hned v úvodu písně v podání Stinga. Pojďme si ji dát.
1: Na Signál rádiu připomínáme dobu, kdy hudba dostala obraz.

0: Simply Red nás rozproudili na Signál rádiu hitem Something Got Me Started. Po 11. můžu slíbit taky Modern Talking, Briana Adamse nebo Phila Collinse. Taky nás čekají další zprávy s Honzou a pohled na silnice.
1: Signál rádio doprava.
0: Opatrně na 58. kilometru D10 ve směru z Prahy. Tady máme srážku auta se zvěří. S komplikacemi počítejte taky na 63. kilometru dálnice D11 od Prahy na Hradec. Je tady na vozovce vysypaný náklad, tak určitě projíždějte opatrně.
1: Signál rádio zprávy.
2: Hezkou sobotu, je s vámi Signál rádio, opět po hodině pokračujeme dalšími zprávami a začínáme na silnicích. Při nehodách v červenci zemřelo v Česku 41 lidí, meziročně o 6 více. Červenec se tak stal nejtragičtějším měsícem letošního roku. 27. červenec vůbec nejtragičtějším dnem. Mezinárodní fotbalová federace upustila od svých plánů prodat podíl na světových šampionátech soukromým investorům, poté co se tento záměr setkal s rozsáhlou kritikou. Oznámil to šéf fotbalové federace Gianni Infantino. Ukrajina v noci během masivního ruského útoku sestřelila pouze jednu ze 27 balistických střel. Chybí totiž střely do systému Patriot, řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. A hasiči druhým dnem zasahují proti rychle se šířícímu požáru u Korinského zálivu v Řecku. Z oblasti bylo několik lidí evakuováno loděmi. Lesním požárům Řecko čelí například také na Krétě.
1: Co se děje v regionu?
2: Další pražská betonová plastika půjde k zemi. Po nedávném pádu plastiky rovnováha u Barandovského mostu prošla kontrolou další, umístěná pouze o pár metrů dále. Jde o plastiku zvanou Hroší lázně. Její demolice bude preventivní a před ní technická správa komunikací zpracuje projektovou dokumentaci pro budoucí novou repliku.
1: Sport.
2: Golfistka Sára Kousková postoupila do finálových bojů na majoru British Open. Česká jednička se oproti čtvrtku zlepšila o 8 ran, zahrála 2 údery pod par a se skóre plus 4 je společně s dalšími 13 hráčkami na 55. pozici.
1: Signál rádio počasí.
2: Sobota je s oblačnou až zataženou oblohou. Místy se mohou vyskytnout přehánky, ojediněle také bouřky, které mohou být i silnější. Vítr fouká od jihozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu, při bouřkách bude přechodně zesilovat a i dnes počítejme s vysokými teplotami. Měřit je budeme mezi 28 a 32 stupni Celsia. Tolik další zprávy. Vracíme se opět k muzice.
1: Signál rádio. Signál rádio.
0: Je tu 11. a s ní další várka hudby na starce M People nebo Phil Collins. Taky vás pozvu na čerstvé vydání naší sobotní 80kové hitparády. S vámi je Martin Čípa, přeju bezva dopoledne.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Tohle je Signál Radio, Bryan Adams a Summer of 69. Jako další vyplní éter Petr Kotwald a nebo ABBA, teď už ale ve studiu nejsem sám.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Na značkách už je totiž taky Martin Hovorka, který pro vás přichystal jako vždy hudební sondu do osmdesátek. Ahoj Martine, tak na co se můžeme těšit během horkého letního večera?
2: Hezký dobrý den i ode mne. Mám pro vás takovou radu. Volume Signál Rádia pěkně doprava a knoflík s klimatizací doleva. A pak už jenom nohy na stůl a vychutnávat sobotu. A já už se nemohu dočkat, až se v 6 večer uslyšíme při dalším dílu Signálu světových hitparád. Dneska vám představím, jak vypadal francouzský singlový žebříček na týden přesně před 40 lety, tedy v srpnu roku 1986. Hrát si budeme Erasure, Level 42, Samantha Fox a taky vám prozradím, ke komu v 80. letech vzhlížela zpěvačka Annie Lennox. Dokonce probereme i Gloriu Estefan, tato zpěvačka totiž žije celý život po boku jednoho muže a zapomínáme také na slavný gól Maradony v 86. roce. Tak zatím hezký den a naslyšenou tady na Signál Rádiu v 6 večer. Jsem Martin Hovorka a přeju bezvadnou sobotu.
1: Signál Rádio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

0: No Doubt a Don't Speak, jeden z nejslavnějších ploužáků na světě, který napsalo sourozenecké duo Gwen Stefani a Eric Stefani. Producentem pak byl Matthew Wilder, autor megahitu Break My Stride z roku 1983. Za chvilku Ricky Poveri nebo Elton John, taky vám povím o originálním způsobu seznamování, se kterým přišli ve Finsku.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás

0: Crowded House a Weather With You. Láska prochází žaludkem a nenutně až po uvaření něčeho dobrého, ale klidně už během nakupování. Na to vsadil jeden obchod ve Finsku, který se teď stal slavným na sociálních sítích. Představil totiž speciální růžové nákupní košíky s nápisem Sinkukori, což ve finštině znamená košík pro nezadané. Zákazníci, kteří si ho vezmou na brouzdání uličkami, tím ostatním naznačují, že jsou otevřeni seznámení a náhodné komunikaci. Žádné online seznamky a dlouhé psané konverzace s nejistým výsledkem. Tady se jde zkrátka rovnou k věci. A když přeskočí jiskra, může z toho být třeba klidně hned společný nákup a večeře. Tak doufám, že přijde taky ze strany tohoto nákupního řetězce nějaká statistika, která třeba všechny ty online seznamky úspěšností strčí do kapsy. Nápad je to super. Co vy? Šli byste do takového seznámení pěkně hned tváří v tvář, ne schovaní za displejem? Napište mi do studia nebo nechte vzkaz v naší mobilní apce a já už vybírám do celé taky další hudbu. Laura Branigan, Paul McCartney a nebo Erasure právě teď.
1: Signál Radio. To nejlepší z 80.

0: Dvě minuty před polednem na vlnách Signál rádia Iveta Bartošová. Taky nás čekají v příští hodině další osmdesátky, Mike Oldfield, Eurythmics nebo OMD. Teď už do studia ale vchází taky Honza Navrátil a přináší čerstvé zprávy. Spolu se podíváme, jak to vypadá na silnicích.
1: Signál rádio doprava.
0: Opatrní buďte na 9. kilometru D1, a to na příjezdu do Prahy. Tady překáží na vozovce nehoda dvou osobních aut. Taky počítejte s komplikacemi na silnici číslo 52 u obce Pasohlávky v okrese Brno-Venkov. Tady máme hromadnou nehodu tří aut. Je na místě opravdu silný provoz a probíhají tady záchranné a vyprošťovací práce, tak s tím určitě počítejte, anebo se místu úplně vyhněte.
1: Když slyšíš to,

0: To nejlepší z 80. let. Signál Rádio, zprávy.
1: Dneskou sobotu je s vámi Signál Rádio a teď také další zprávy. Po několika slunečných a tropických dnech čeká Česko o tomto prvním srpnovém víkendu ochlazení. Teploty klesnou místy také o několik stupňů. Meteorologové zároveň varují před bouřkami, které mohou být výjimečně velmi silné. Na jihu a jihovýchodě Moravy navíc dál hrozí požáry kvůli přetrvávajícímu suchu. Úleva od vysokých teplot nebude ale trvat dlouho. Už začátkem příštího týdne se do Česka opět vrátí tropy. Na jihovýchodě republiky mohou teploty vystoupat až k 39 stupňům Celsia. Ranním vlakem z pražského hlavního nádraží do Budapešti dnes vyrazila část českých skautů na středoevropské jamboree, které letos hostí Maďarsko. Byla mezi nimi také 10členná skupina skautek z Břevnova. Do batohů přibalili také typické tuzemské pochutiny. Uvedla to před odjezdem 14letá Barbora Štěrbová.
2: Vezme jsou například olomoucké tvarůšky nebo lentilky a znamenské okurky, aby Evropani mohli ochutnat nějaké naše pokutiny. Všichni už se moc těšíme, protože nebylo lehké se dostat na jamboree a měli jsme štěstí, že bylo ještě místo.
1: Dodejme, že setkání pro skauty ze střední Evropy se koná každé dva roky vždy v jedné ze zemí Vyšegrádské čtyřky, kam patří Česko, Slovensko, Maďarsko a také Polsko. Lotyšsko uzavřelo hranici s Běloruskem. Oznámil to včera ministr vnitra Janis Dombrava. V příspěvku na síti X napsal, že hranice byla uzavřena z technických důvodů.
0: Co se děje v regionu?
1: Největší úložiště baterií v Česku vzniká v Kladně. Investorem zařízení, které vyjde na 500 000 000 korun, je skupina Seven, která provozuje zdejší teplárnu. Úložiště svou kapacitou snese srovnání s obdobnými největšími zařízeními v Evropě. V případě rozsáhlého výpadku udrží všechny domácnosti a také objekty kritické infrastruktury ve městě v chodu až 4 hodiny.
0: Sport.
1: Dánský trenér fotbalistů Sparty Brian Priske se těší na nového kouče české reprezentace Santiho Deniu. Řekl, že v případě potřeby bude novému trenérovi plně k dispozici.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A polední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno až oblačno, místy se objevují přehánky, které mohou přecházet v bouřky. Vítr fouká jihozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty se pohybují i kolem 30 stupňů Celsia. Nedělní den bude ve znamení nižších teplot, bude oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky, které budou během odpoledne ustávat. Vítr zítra zafouká od východu a teploty naměříme maximálně kolem 31 stupňů Celsia. Tolik polední zprávy. Dobrou chuť k obědu.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Díky Honzo, já se přidávám, pokud už u vás přesně na čas cinkají talíře, i odpoledne si budeme užívat osmdesátkové léto. Chystám Nazaret nebo OMD, taky vám povím o obřím žralokovi, po kterém teď pátrají v New Yorku. Moje jméno je Martin Čípán, přeju vám krásnou sobotu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Ladíte víkend na Signál rádiu s Martinem, tohle byly Eurythmics a There Must Be an Angel. V New Yorku probíhá pátrání po tajuplné mořské příšeře. Ta si dokonce vysloužila u místních už i vlastní přezdívku. Říkají jí Sharkzilla. Je tedy nepravděpodobné, že by to byl kříženec žraloka s Godzillou, ale vypadá to, že je mnohem větší, než je obvyklé. Nasvědčují tomu obří kousance na tělech nalezené velryby a tuňáka. Vědci se teď zaměřili na Hudsonův kaňon, kde by se obří žralok mohl ukrývat. A mluví se taky o zajímavé možnosti, která zní jako ze sci-fi filmu, a sice, že jde o geneticky zmutovaného jedince. To zní sice dost nepravděpodobně, ale je pravdou, že na konci 60. let právě do Hudsonova kaňonu vyvezli 15 000 sudů s jaderným odpadem. No a kontroverzní hypotéza tvrdí, že radioaktivní látky mohly zapříčinit, že hledaný predátor by mohl být mnohem rychlejší, silnější a nebezpečnější, než je běžné. Pokud dnes vyrážíte někam k vodě, tak buďte rádi, že se ničeho takového v našich končinách rozhodně obávat nemusíte. Ode mě další skvělá hudba na víkend, Modus, Cliff Richard nebo Inner Circle. Signál Radio.

Tohle je rok 1984, Mike Oldfield, Maggie Reilly a To France, minutu po půl jedné. Mike už si 3 roky užívá zaslouženého důchodu, ale jeho ikonické songy mají stále svoje místo, nejenom v našem vysílání. Přitom to všechno začalo jako akt vzdoru. Když mu bylo 15, ředitel ve škole mu přikázal, aby si ostříhal dlouhé vlasy. To odmítnul, odešel a už se nikdy nevrátil s tím, že se radši bude věnovat hudbě. A dobře udělal. Falco a nebo Nick Kershaw před námi také další milník v historii hudební stanice MTV, která dnes slaví.

0: Ladíte víkend na Signál Rádiu s Martinem, dali jsme si Suzy Quattro a She's in Love with You.
1: Víkendový speciál Signál Rádia. 45 let MTV.
0: MTV v prvních letech vysílala prakticky výhradně běložskou hudební tvorbu. Zlom v rasové politice stanice nastal v březnu roku 1983, a to především díky albu Thriller od Michaela Jacksona. Když Jacksonovo vydavatelství CBS Records poslalo do MTV videoklip k písni Billie Jean, vedení stanice ho původně odmítlo nasadit do takzvané těžké rotace, a to s odkazem na fakt, že se nehodí do jejich rockového formátu. Nakonec ale stanice podle tlaku producentů a 10. března 1983 klip poprvé odvysílala. Vizuálně úchvatné video, kde se pod nohama Michaela Jacksona rozsvěcovaly dlažební kostky a kde předvedl své ikonické taneční pohyby, vyvolalo u diváků okamžitou senzaci. Stanice byla zaplavená tisíci žádostí o opětovné přehrání a klip se stal nejžádanějším videem roku. Tenhle krok otevřel stavidla pro celou generaci dalších umělců tmavé pleti, jako byli Prince, Lionel Richie nebo Whitney Houston. Další zajímavosti pro vás bude mít celé odpoledne Dominik Port, já se budu těšit zase zítra a tady je ode mě na rozloučenou zmiňovaný Michael Jackson a Billie Jean.
1: Na Signál Rádiu připomínáme dobu, kdy hudba dostala obraz.

0: Ace of Base doznívají necelou minutu před jednou odpolední na Signál rádiu a po celé si dáme další skvělé osmdesátky, tentokrát v zastoupení Queenu, Sister Sledge a nebo třeba tady mám pro vás i Jasona Donovana, takže o tom už za chvíli, ale předtím další zprávy a taky nějaká ta novinka z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: Na D11 na 15. kilometru směrem z Prahy aktuálně stojí porouchaný osobák, takže na to myslete. Projíždějte tudy velmi opatrně a to je pro tuhle chvíli z dopravy naprosto všechno, takže já vám přeji pohodovou a ideálně ničím nerušenou jízdu.
1: Když slyšíš to,

0: Radio. To nejlepší z 80. let. Signál Radio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, bylo 13 hodin, posloucháte Signál Radio, pojďme na zprávy. Ministrům vlády Andreje Babiše dnes začínají prázdniny, potrvají 2 týdny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. července. Hlavním tématem po prázdninové vládní schůze bude hlavně příprava státního rozpočtu na příští rok. Do vedení letiště Praha dnes nastupuje Radomír Lašák, v čele státního podniku tak vystřídá Jiřího Pose. Připomeňme, že odbory pražského letiště s nástupem Radomíra Lašáka do funkce nesouhlasí. A ještě jednou letiště. Ode dneška začíná mezi Prahou a Taipei létat na přímé lince 3x týdně letecký dopravce Starlux Airlines. Pro něho je Praha první evropskou cílovou destinací. Ruský útok balistickými střelami na Kyjev v noci na dnešek zabil nejméně 9 lidí a dalších 27 zranil. V ukrajinské metropoli byly slyšet silné exploze. Rusko v posledních týdnech zesílilo útoky balistickými raketami, proti kterým jsou účinné pouze některé systémy protivzdušné obrany, včetně amerických systémů Patriot.
0: Co se děje v regionu?
1: Roční zkušební provoz nástupu všemi dveřmi na příměstských a regionálních autobusových linkách pražské integrované dopravy hodnotí Středočeský kraj a integrovaná doprava Středočeského kraje jako úspěšný. Ode dneška se proto tento způsob odbavení stává na dosavadních 122 linkách trvalým a současně se také rozšiřuje na dalších 50 autobusových spojů.
0: Sport.
1: Fotbalisté Sparty porazili v předehrávce 2. kola první ligy Zlín 3-1 a poprvé v sezóně bodovali. Pražané si po úvodní překvapivé prohře 1-3 na hřišti nováčka Zbrojovky Brno připsali premiérové body v ročníku. Zároveň se naladili na úterní první zápas 3. předkola ligy mistrů s Lyonem. Šefci jsou stále bez bodu. Minulý týden podlehli doma Ostravě. Jejich trenér Bronislav Červenka k tomu na tiskové konferenci řekl.
2: Zápas asi rozpoženě vyhrála Sparta. A měla víc příležitostí, víc šancí. My jsme v prvním poločase se snažili být aktivní v napadání, aktivní v tom vyšším postavení. Nebylo to jednoduché Spartě brát balón z nohy, protože je velmi dobře kombinačně připravená a příležitostí nebo těch zisků v tom vyšším postavení bylo dneska dost, ale to dohrání těch situací nebylo tak přesné a kvalitní, jak bychom potřebovali, aby jsme mohli vstřelit třeba ještě jeden gól.
0: Signál Radio, počasí.
1: A další odpolední zprávy na Signálu končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno s teplotami i kolem 30 stupňů Celsia. Nedělní den bude ve znamení oblohy, která nabídne méně srážek a nižších teplot. Bude oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky, které budou během odpoledne ustávat. Vítr zítra zafouká mírný východní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty během neděle naměříme od 26 do 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
3: Začátek sobotního odpoledne si užíváte se Signálem, které se kromě 80. ponese tentokrát i v duchu nejslavnější hudební televize MTV. Máme chvíli po jedné a s vámi je stále Dominik Port. Za pár chvil tu se mnou ale bude i moje kolegyně Lucka Sinková, která nás vezme tentokrát na akci plnou krásných veteránů, ale ještě předtím třeba Jason Donovan.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: I want to break free v podání legendárních Queenů. No a teď už pojďme, přátelé, tady u nás na signálu směr Trojský zámek v Praze, protože tady bude jistě přicházet zrak vám všem, kteří jste milovníci jak rychlých kol, tak taky unikátních veteránů. No a jestli mezi ně patříte, tak vyražte dneska na akci Petrol Palace. No a víc nám o této krásné akci poví moje kolegyně a taky skvělá průvodkyně Lucka Sinková.
1: Tady si přijdou na své všichni, pro které auto není jenom dopravní prostředek, ale pořádný kus techniky, designu a vášně. V prostředí krásného Trojského zámku uvidíte luxusní vozy, sportovní speciály i automobilové legendy. A to od ikonických značek až po stroje, které běžně na silnici nepotkáte. Těšit se můžete i na zajímavý program, workshopy, setkání s tvůrci a můžete nahlédnout do světa, kde vůně benzínu znamená prostě radost. Takže nastartujte zvědavost a vyrazte na pořádnou jízdu mezi krásnými auty do Troji.
0: Lucko, moc děkujeme, zní to naprosto, řekl bych, fenomenálně. No a v případě, že sem vyrazíte, tak nám určitě pošlete i nějakou skvělou fotku přes naší apku Signál Rádia. No a teď už pojďme dál pokračovat v naší 80kové krasojízdě Petr Naď, a nebo teď už tady mám pro vás Human Lounge a jejich Human.

Jeden kranám přesně o půl druhé odpolední zpříjemňovala 80kové léto na Signál rádiu. No a my jsou zpříjemníme ještě o trochu víc, protože od pondělka nám startuje další soutěž, která proběhne vlastně až do samého pátku, takže od 3. do 7. srpna každé všední ráno budeme hrát opět o krásné ceny. Jednou z nich, tou hlavní, je knížka Mikulášovy Nevydařené cestály od Mikuláše Focka, což je taková krásná knížka cestovatelská, plná humoru, odlehčených takových příběhů a všechno se to odehrává na Dálném východě, takže určitě to bude velmi zajímavé počtení třeba někde na pláž, u moře, to by bylo úplně ideální. No a k tomu vám jako takový druhý dárek ještě přibalíme náš rádiový bledě modrý hrneček, který já osobně teda naprosto zbožňuju. No a tyto dvě krásné věci získáte v případě, že vyhrajete naší soutěž, bude to opět ano nebo ne, což velice dobře znáte, takže vám položíme jednoduchou takovou základní otázku. Pokud na ní odpovíte správně, buď pomocí slova ano nebo ne, no tak výhra je v tu chvíli vaše. Ještě připomínám naše číslo do studia, protože opakování je matka moudrosti, 910 260 910. Já vám budu moc držet palce, no a teď už s mými milovanými, oblíbenými Milly Vanilly pokračujeme dál s písní Girl, I'm Gonna Miss You na Signál Rádiu. Víkendový speciál Signál.

Stuart doznívá na Signál rádiu a pojďme se, přátelé, podívat do kalendáře. Dneska slaví svátek Oscar, takže jestli máte okolo sebe nějakého Oscara, tak mu bez pochyby určitě popřejte, protože mu to dělá určitě velkou, velkou radost. Původ tohoto jména je zajímavý, je starogermánský a také staroseverský a význam se vykládá jako boží kopí. A když už jsme u toho kopí, tak to velmi souvisí i s hercem, který dnes slaví narozeniny, Jason Momoa. Je to americký herec a právě kopí využívá velmi často ve své možná nejslavnější roli ve filmu Aquaman a také ho můžete znát ze seriálu Hra o trůny. No a k dnešnímu dni spadá i velmi zásadní událost, 1. srpen 81, kdy zahájila své vysílání hudební televize MTV, která výrazně ovlivnila jak svět populární hudby, tak veškeré její interprety v té době a taky dostala hodně do popředí jejich videoklipy. No a právě tomuto tématu MTV se věnujeme celý tento víkend, takže se bez pochyby máte na co těšit a do konce hodiny tady mám pro vás ještě třeba Billy Oceana, Sandru, nebo teď už legendární sestavu Pet Shop Boys.

0: Billy Ocean, minutu a něco před druhou odpolední na Signál Rádiu. Za pár chvil tady mám pro vás poslat další dávku našich jedinečných osmdesátek Phil Collins, Olivia Newton-John s Johnem Travoltou anebo Belinda Carlisle, ale předtím další zprávy a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Dvě havarovaná vozidla jsou v sobě v Praze v ulici Aviatická, tak na to myslete a v případě, že můžete, tak to vemte někudy jinudy. A na zpomalení se připravte i na D1, konkrétně na 191. kilometru směrem na Bohumín, a to kvůli pracím na silnici. Tak já vám přeji pohodovou a ničím nerušenou ideálně 80kovou jízdu.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Hezkou sobotu, posloucháte Signál Rádio, opět o hodině, pojďme na zprávy. Ode dneška začíná fungovat nová státní agentura Czech Business, která sloučí dosavadní služby agentur Czech Trade a Czech Invest. Jejím cílem je zjednodušit a také zpřehlednit podporu českých firem. Celkem 238,5 tisíce domácností v Česku, které pobírali dávky na bydlení, živobytí a děti, přechází ode dneška na superdávku. Od srpna začínají dostávat přepočítanou částku. Dosavadní čtyři podpory se ruší. Nejméně o 500 korun si od nedějška polepší více než třetina příjemců. Naopak téměř polovině částka minimálně o 500 korun klesne. Těm, kteří se kvůli tomu dostanou do potíží, můžou úřady práce případně vyplatit dávku mimořádné okamžité pomoci, uvedlo to ministerstvo práce. Téměř tři čtvrtiny hotelů na Kubě se už museli uzavřít kvůli americkým sankcím a ropnému embargu, které letos výrazně zhoršilo ekonomickou krizi v ostrovní zemi. O uzavření hotelů informovala kubánská vláda.
1: Co se děje v regionu?
2: V těchto horkých dnech vyhledávají Pražané i návštěvníci metropole možnosti na schlazení. Jednou z nich jsou také takzvaná mlžítka. Těch je na území Prahy už 50. Od května přibyla další 4, v Praze 4. V ulicích jsou dva typy. Jeden mlží nepřetržitě, druhým je pak takzvané osvěžítko, které je samoobslužné a nabízí i možnost napití. Spotřeba vody je zhruba 18 litrů za hodinu.
1: Sport.
2: Jediný současný český hráč v NBA Vít Krejčí během vlastní přípravy na nový ročník včera v pražském Radotíně uspořádal kemp pro basketbalisty od 12 do 17 let. V rozhovoru s novináři řekl, že se v tréninku snaží pracovat na střelbě, kterou chce ještě vylepšit. Do nové sezóny, která začne za necelé 3 měsíce, se těší a míní, že by po řadě změn mohl jeho tým útočit vysoko.
3: Uvidíme, ten tým je hodně zajímavě postavený, takže si myslím, že to může dopadnout jakkoliv, ale já se těším na to, co přivede. Máme novýho majitele týmu, je tam nový trenér, spoustu nových hráčů, takže já jsem zvědavý, ale myslím si, že když všichni ze sebe dáme to maximum, tak že se můžeme dostat hodně, hodně daleko.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Venku je polojasno, místy také oblačno a teploty měříme kolem 30 stupňů Celsia. Nedělní den bude ve znamení méně srážek a nižších teplot. Bude oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky, které budou během odpoledne ale ustávat. Vítr v poslední den tohoto týdne zafouká mírný východní do 6 metrů za sekundu a teploty zítra naměříme v rozmezí mezi 26 a 31 stupni Celsia. Tak tolik další sobotní odpolední zprávy. Vracíme se k 80kám a MTV.
1: Signál Rádio.
0: První srpnový den je na Signálu tradičně ve znamení 80, které pro vás stále vybírá Dominik Port, no a ručičky na hodinách nám ukazují něco málo po druhé odpolední. Rtu teploměru nám po včerejších vedrech trochu spadla, ale brzy zase vystřelí nahoru, takže proto pro vás budu mít už za pár chvil několik maximálně originálních osvěžujících chuťovek, třeba k posezení u vašeho bazénu nebo kdekoliv jinde. Ale předtím ještě Belinda Carlisle.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Doznívá Phil Collins a jeho Do You Remember na Signál rádiu těsně před 14:15. No a já mám tady pro vás už slíbené osvěžující letní chuťovky, protože samozřejmě teploty nám rapidně zase půjdou nahoru už během několika příštích dnů. No a tady je pár chuťovek, tak třeba zkuste melonovou pizzu, to je můj favorit. Takže silný plátek melonu jako korpus budete mít. Navrch dáte třeba řecký jogurt, borůvky, jahody, kiwi, mátu, zkrátka cokoliv máte rádi, klidně to třeba ještě posypte nasekanýma pistáciema a hezky ten melon nakrájíte jako pizzu a je to naprosto fenomenální. Další věc, co mě tady zaujala, jsou ananasové burgery, kde vezmete kolečka ananasu, naplníte mozzarellou, rajčetem, bazalkou a hezky to celý zakápnete pestem a jíst to hezky rukou jako burger a je to teda naprosto perfektní, taková ta sladkoslaná chuť, ta je u spousty lidí hodně oblíbená. No a další věc poslední je arašídové jablečné sendviče, takže jestli trošku máte i rádi takový ty americký chutě, tak vemte dvě kolečka jablka, spojte je arašidovým máslem a posypte hezky granolou, takže taková křupavá sladká záležitost, hezky takhle taky k bazénu nebo na nějakou svačinu třeba někam do lesa, naprosto perfektní věc, takže určitě vyzkoušejte, klidně nám dejte vidět do aplikace nebo skrz naší aplikace, jestli jste to vyzkoušeli, jak vám to chutná. No a teď už pojďme dál, Dalibor Janda, Depeche Mode a nebo třeba taky Share.

0: Chris de Burgh na vlnách Signál Rádia, máme přesně 14:30 odpoledne, vám přeji pohodové 80-kové léto tady z našeho éteru. No a samozřejmě za pár chvil bude taky pár slov o MTV, protože právě dnes se slaví 45 let od jeho startu, takže řeč bude konkrétně o Duran Duran, máte se na to těšit, ale ještě předtím třeba FR Davida nebo Holly Johnson.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením, popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: FR David a jeho Worlds, romantická píseň je za námi, no a my se vrhneme zpátky do historie.
1: Víkendový speciál Signál Rádia. 45 let MTV.
0: Na počátku 80. let měla MTV zásadní problém. Potřebovala nepřetržitě vysílat hudební klipy, ale americká vydavatelství ještě téměř vůbec netvořila. Naopak v Británii byla produkce videoklipů díky pořadu Top of the Pops standardem, čehož nejlépe využila novoromantická kapela Duran Duran. MTV nasadila několik jejich klipů a tyto klipy se natáčely na velmi zajímavých místech a exotických místech, jako byly třeba Sri Lanka nebo Antigua, a měly filmový vzhled na 35 mm pásku a byly plné luxusů, krásných modelek a dobrodružství ve stylu Jamese Bonda. No, naprostá fantazie. Mladí Američané, kteří do té doby znali jen takové ty statické záběry kapel ze zkušeben, byli z tohoto opulentního vizuálního stylu naprosto u vytržení. No a úspěch na MTV okamžitě katapultoval Duran Duran na vrchol americký hitparád a Duran Duran tak společně s MTV definovali celkový vizuál a taky módní styl první poloviny 80. let. No a jednu z těch jejich největších písní a hitů si teď pustíme. Duran Duran a jejich Wild Boys.
1: Na Signál Rádiu připomínáme dobu, kdy hudba dostala obraz.

0: Stále jsme se signálem, máme minutu před 3 odpolední, vás zdraví Dominik Port, no a po celé tady mám pro vás další dávku 80. Dáme si třeba Bee Gees, Bonnie Tyler nebo Glenn Mendelsohna, ale předtím další zprávy a taky něco málo z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: Opatrní buďte aktuálně na 15. kilometru dálnice D1 směrem do Brna, stojí tady nepojízdný osobák, no a stejný případ, takže také neprojezná záležitost je tady a díky nepojízdnému osobáku je na D5 na 26. kilometru a to ve směru do Prahy, tak na to dávejte pozor a buďte tu velmi opatrní.
1: Rozhovory na Signál rádiu. To jsou inspirativní hosté, zvídavé otázky, aktuální i nadčasová témata, z brusu nové informace i zajímavosti, které se nikde jinde nedozvíte. Rozhovory vysíláme každou středu dopoledne a reprízujeme každou neděli v podvečer. Nenechte si ujít zajímavé povídání s našimi hosty. Záznamy pak hledejte na našem webu www.signalradio.cz.
2: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
3: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
2: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
3: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
1: Signál rádio, zprávy.
4: Příjemnou sobotu posloucháte Signál rádio, na řadu přichází zprávy. Přes území Česka přešla v noci studená fronta, přinesla déšť a bouřky se silným větrem, který lámal stromy. Podle meteorologů ale na mnoha místech i přesto panovala tropická noc. Organizovaný zločin v České republice prošel za poslední dekády radikální proměnou. Tradiční formy násilné kriminality vystřídal vysoce sofistikovaný a profesionalizovaný zločin, především v ekonomické oblasti. Řekl to ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Mazánek. Za významný problém v Česku označil mimo jiné také vykořisťování pracovní síly.
5: Se opravdu přelil do sofistikovanosti, přelil se nám spíše do té ekonomické oblasti, je to tu kořistí na těch veřejných zakázkách, na daní, tam, kde se vlastně rozdělit ty prostředky a nesmíme zapomenout, že jsme v České republice obrovské kořistí na práci. Na práci, ať je legální nebo nelegální, tam ještě vidíme jako veliký přesun a tam vidíme jako velký problém jako s trestnou činností, která tady prostě je.
4: Itálie pro Španělsko dočasně uzavřela šengenský prostor. Italský minister zahraničí to v příspěvku na síti X označil za nevyhnutelné. Opatření se nijak nedotkne Španělů a dalších Evropanů. Kontroly na letištích a v přístavech na hranicích se Španělskem se budou týkat občanů mimo evropských zemí přicházejících ze Španělska, upřesnilo ministerstvo. Opatření platí ode dneška po dobu jednoho měsíce.
1: Co se děje v regionu?
4: Fanoušci fotbalové Slavie se dočkají fanouškovského obchodu. Vršovický klub plánuje expanzi do centra Prahy. Svůj fanshop chce otevřít na adrese Národní 43 na Jungmanově náměstí. Právě tady vystřídá cukrárnu. Prostor, kde klub krom prodeje upomínkových předmětů plánuje i besedy a autogramiády, bude otevírat letos na podzim.
1: Sport.
4: Česká tenistka Daria Vidmanová postoupila poprvé v kariéře do semifinále turnaje WTA. V Memphisu porazila domácí Katie Volincovou 6-4, 6-7 a 6-1.
1: Signál rádio, počasí.
4: Venku je polojasno, místy se objevují přehánky, ojediněle také bouří. Vítr fouká jihozápadní a teploty měříme kolem 30 stupňů Celsia. Zítřejší den bude ve znamení nižších teplot a bude také méně srážek. Bude oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky, které budou ale během odpoledne ustávat. Nejvyšší denní teploty v neděli naměříme od 26 do 31 stupňů Celsia. Další odpolední zprávy na signálu končí. Pokračujeme opět muzikou.
1: Signál rádio.
0: Třetí odpolední odbyla a ze studia Signál rádia vás zdraví Dominik Port. No a za chvíli vás bude zdravit i můj kolega Luděk Savan Urbánek. S ním si dáme takovou krátkou pauzu mezi osmdesátkami a vydáme se na jedno malebné moravské místo, kde si prohlédnete nádhernou historickou lékárnu. A to třeba ještě teď o víkendu, ale předtím Glenn Mendelsohn.
1: Signál rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Sestava Bee Gees nás na signálu vzala kam jinam než do let 80. tady u nás na Signál rádiu. No a taky na jedno krásné místo, konkrétně do Letovic uprostřed Moravy, nás teď vezme můj kolega Luděk Savana Urbánek. Tady si totiž prohlédnete místní krásnou, jedinečnou historickou lékárnu. No a zjistíte, co všechno se tam dalo pořídit a jak vůbec celkově fungovala. No tak o tom všem Luděk právě teď.
1: Hezký dobrý den, dnes vás pozvu do lékárny. Barokní lékárna v nemocnici Milosrdných bratří a kostel svatého Prokopa v Letovicích se opět otevřeli návštěvníkům. Prohlídka s průvodcem zahrnuje výklad o historii a vzniku kláštera, návštěvu unikátní zrestaurované barokní lékárny a v případě příznivého počasí i prohlídku klášterní zahrady. Tu je nutné si v dostatečném předstihu zamluvit. Klášter Milosrdných bratří v Letovicích se řadí společně s farním kostelem svatého Prokopa a zámkem mezi nejvýznamnější letovické památky. Od podzimu roku 2006 je díky vstřícnosti a ochotě řádu Milosrdných bratří a vedení nemocnice Milosrdných bratří v Letovicích možné tyto jedinečné architektonické památky spatřit. Lékárnu můžete navštívit například dnes nebo potom 15. srpna a 29. srpna. Určitě do Letovic zavítejte, stojí to za to. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Sestava Spandu Ballet s jejich největším hitem True a vy stále plujete na vlnách Signál Rádia i lehce po čtvrté odpolední takhle při sobotě. No za pár chvil tady přivítám i mého kolegu Martina Hovorku, který vás naláká na dnešní další signály světový hitparád. No ale ještě předtím tady mám pro vás Johna Lennona nebo taky skupinu Europe.
1: Víkendový speciál Signál Rádia. 1. srpna 1981 se za

Tento víkend si na Signál Rádiu připomeneme 45 let od chvíle, kdy hudba dostala obraz. Uslyšíte pecky, které v 80. díky videoklipům dobily svět a přidáme mnoho zajímavostí o televizi, která ovlivnila módu, účesy i celou popkulturu. Byla to éra výrazných hvězd a videí, na která se nezapomíná. Nalaďte se na víkendový speciál Signál Rádia a připomeňte si s námi 45 let od startu legendární MTV. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Legenda John Lennon nám dohrál v éteru Signál Rádia, no a tuto legendu teď vystřídá můj kolega Martin Hovorka, který nás pozve na jeho další díl o pořadu Signály světových hitparád, které startují už dneska po 18. hodině. No a co nás čeká v rámci dnešního dílu, co zajímavého tam bude, tak to nám teď právě Martin řekne sám.
1: Hezký dobrý den i ode mne, mám pro vás takovou radu. Volume Signál Rádia pěkně doprava a knoflík s klimatizací doleva. A pak už jenom nohy na stůl a vychutnávat sobotu. A já už se nemohu dočkat, až se v 6 večer uslyšíme při dalším dílu Signálu světových hitparád. Dneska vám představím, jak vypadal francouzský singlový žebříček na týden přesně před 40 lety, tedy v srpnu roku 1986. Hrát si budeme Erasure, Level 42, Samantha Fox a taky vám prozradím, ke komu v 80. letech vzhlížela zpěvačka Annie Lennox. Dokonce probereme i Gloriu Estefan, tato zpěvačka totiž žije celý život po boku jednoho muže a zaspomínáme také na slavný gól Maradony v 86. roce. Tak zatím hezký den a naslyšenou tady na Signál Rádiu v 6 večer. Jsem Martin Hovorka a přeju bezvadnou sobotu.

0: Aha, se nám postarali o poslední hudební zážitek v této hodině, tady u nás na Signál Rádiu. No a po celé mám tady pro vás další skvělý osmdesátkový výběr, třeba Loretu Goji, Eltona Johna nebo Police, ale předtím si dáme další zprávy dneska tradičně od Honzy Navrátila a taky pár novinek z našich silnic a dálnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Dvě nákladní auta jsou aktuálně v sobě na 192. kilometru dálnice D1 směrem na Prahu, tak se na to připravte a hlavně na to zpomalení. No a na D1 zůstáváme také ve směru na Prahu, ale tentokrát na 34. kilometru. Osobák tady narazil do svodidel, tak tu buďte opatrní, no a já vám přeji pohodovou jízdu, ať jedete kamkoliv.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezkou sobotu, je s vámi Signál Rádio, opět po hodině pokračujeme dalšími zprávami a začínáme na silnicích. Při nehodách v červenci zemřelo v Česku 41 lidí, meziročně o 6 více. Červenec se tak stal nejtragičtějším měsícem letošního roku. 27. červenec vůbec nejtragičtějším dnem. Mezinárodní fotbalová federace upustila od svých plánů prodat podíl na světových šampionátech soukromým investorům, poté co se tento záměr setkal s rozsáhlou kritikou. Oznámil to šéf fotbalové federace Gianni Infantino. Ukrajina v noci během masivního ruského útoku sestřelila pouze jednu ze 27 balistických střel. Chybí totiž střely do systému Patriot, řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. A hasiči druhým dnem zasahují proti rychle se šířícímu požáru u Korinského zálivu v Řecku. Z oblasti bylo několik lidí evakuováno loděmi. Lesním požárům Řecko čelí například také na Krétě.
0: Co se děje v regionu?
1: Další pražská betonová plastika půjde k zemi. Po nedávném pádu plastiky rovnováha u Barrandovského mostu prošla kontrolou další, umístěná pouze o pár metrů dále. Jde o plastiku zvanou hroší lázně. Její demolice bude preventivní a před ní technická správa komunikací zpracuje projektovou dokumentaci pro budoucí novou repliku.
0: Sport.
1: Golfistka Sára Kouskova postoupila do finálových bojů na majoru British Open. Česká jednička se oproti čtvrtku zlepšila o 8 ran, zahrála 2 údery pod par a se skóre plus 4 je společně s dalšími 13 hráčkami na 55. pozici.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Sobotní odpoledne je s oblačnou oblohou, místy se objevují přehánky, vítr fouká od jihozápadu a teploty měříme kolem 30 stupňů. Nedělní den bude ve znamení nižších teplot a bude i méně srážek. Bude totiž oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky, které budou ale během odpoledne ustávat. Vítr v poslední den tohoto týdne zafouká mírný východní do 6 metrů za sekundu a teploty zítra naměříme mezi 26 a 31 stupni. Celsia. Tak to byly další odpolední zprávy. Příjemný poslech signálu přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: 16. hodina je za námi, stále posloucháte Signál a o další dávku 80, tak se vám po dalších 60 minut bude starat Dominik Port. Od nich se ale za pár chvil přesuneme do současnosti a probereme nové album stále uřádující královny popu, kdo jiný než Madonna. Ale předtím třeba Sestava Polis.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Dohrál nám na signálu ikonický Elton John a my pojďme na další ikonickou osobnost, kterou je Madonna, která právě shodou okolností před několika týdny vydala nové album Confessions 2. To navazuje na legendární album Confessions on Dance Floor z roku 2005, v rámci kterého mimochodem také hostovala taky tady u nás v pražské O2 aréně. No a na desce znovu spolupracovala s věhlasným producentem Stuartem Princem, který stál i za původním albem. Jde vůbec o první studiové album po dlouhých 7 letech od předchozí nahrávky Madame X. Madoně je aktuálně 67, brzo jí bude o rok více, protože je narozená v srpnu, no ale přesto i přes svůj úctihodný věk, na který teda absolutně nevypadá, se vrací ke svým tanečním kořenům. Takže album obsahuje 16 převážně tanečních skladeb a magazín Variety označil novinku za její nejlepší album za posledních 20 let. Jaké jsou témata, která tady rozebírá v rámci té desky Madonna? Je to láska, ztráta, trauma, ale také třeba uzdravení a také taková ta síla hudby, která samozřejmě, jak víme, léčí. Album obsahuje spoustu skladeb, jak už jsem říkal, a jednu z nich bych vypíchnul, a to je skladba The Test, což je duet se dcerou Lola Leon, a to je o jejím vztahu.

0: Fenomenální Black or White píseň v podání Michaela Jacksona, která má mimochodem i nádherný videoklip, který se od samého začátku vysílal i na MTV. A právě o MTV bude za chvíli opět řeč, protože slavíme 45 od jejího založení neboli začátku vysílání. No a téma bude, pozor, za pár chvil první ročník MTV Video Music Awards. Tak se připravte, ale předtím si dáme třeba Eruption nebo Koreanu.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s Party, Signál Rádia. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Kenny Loggins a jeho Footloose na Signál Rádiu a my už se teď pojďme, přátelé, vrhnout do historie MTV.
1: Víkendový speciál Signál Rádia. 45 let MTV.
0: Je to tak, přesně tak. V roce 1984 se vedení MTV rozhodlo, že uzrál čas na vytvoření vlastní hudebních cen, které by přímo konkurovaly upjatým a tak trošku kontroverzním cenám Grammy. První ročník MTV Video Music Awards se konal 14. září roku 84 v Radio City Music Hall v New Yorku a moderovali ho Dan Aykroyd a Bette Midler. Cílem bylo vytvořit takovou tu uvolněnou, divokou a tak trochu nepředvídatelnou show, která bude reflektovat rebelii mladé generace. A to se povedlo dokonce, přátelé, během už prvních několika minut večera. No a to díky vystoupení tehdy začínající zpěvačky Madony. Ta na pódiu vystoupila v provokativních svatebních šatech s páskem, na kterém byl nápis Boy Toy, a zaspívala svůj nový hit Like a Virgin. Během vystoupení se začala svíjet na podlaze a simulovat svatební noc na vrcholu obřího svatebního dortu, přičemž divákům nechtěně ukázala i možná něco, co neměla, a to bylo spodní prádlo. No, Madonna se díky tomuto výstupu přes noc stala globální ikonou a sledovanost MTV Video Music Awards vystřelila doslova do nebes. No a my si pojďme tento už teď dnes legendární single pustit, Madonna a její Like a Virgin na Signál Rádiu.
1: Na Signál Rádiu připomínáme dobu, kdy hudba dostala obraz.

0: ABBA nám uzavřela další hodinu na signálu, vy si stále užíváte s námi 80kové léto, doufujeme plnými doušky. No a po celé tady mám pro vás další plejádu našich 80kových hvězd, jako jsou U2, Bonnie M nebo Ray Parker Jr. Ale předtím další zprávy a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Na Vinohradské v Praze je aktuálně hlášená nehoda dvou osobních aut, tím pádem tu počítejte se zpomalením. No a na 16. kilometru dálnice D8 směrem z Prahy stojí v tuto chvíli porouchaný osobák, tak na to myslete. Přeji vám pohodovou a ničím nerušenou jízdu.
1: Signál Rádio zprávy.
2: Dneskou sobotu je s vámi Signál Rádio a teď také další zprávy. Po několika slunečných a tropických dnech čeká Česko o tomto prvním srpnovém víkendu ochlazení. Teploty klesnou místy také o několik stupňů. Meteorologové zároveň varují před bouřkami, které mohou být výjimečně velmi silné. Na jihu a jihovýchodě Moravy navíc dál hrozí požáry kvůli přetrvávajícímu suchu. Úleva od vysokých teplot nebude ale trvat dlouho. Už začátkem příštího týdne se do Česka opět vrátí tropy. Na jihovýchodě republiky mohou teploty stoupat až k 39 stupňům Celsia. Ranním vlakem z pražského hlavního nádraží do Budapešti dnes vyrazila část českých skautů na středoevropské Jamboree, které letos hostí Maďarsko. Byla mezi nimi také 10členná skupina skautek z Břevnova. Do batohů přibalili také typické tuzemské pochutiny. Uvedla to před odjezdem 14letá Barbora Štěrbová.
3: Vezmeme si například olomoucké tvarůžky nebo lentilky a znojemské okurky, aby Evropani mohli ochutnat nějaké naše pokutiny. Všichni už se moc těšíme, protože nebylo lehké se dostat na Jamboree a měli jsme štěstí, že bylo ještě místo.
2: Dodejme, že setkání pro skauty ze střední Evropy se koná každé dva roky vždy v jedné ze zemí Vyšegrádské čtyřky, kam patří Česko, Slovensko, Maďarsko a také Polsko. Lotyšsko uzavřelo hranici s Běloruskem, oznámil to včera ministr vnitra Janis Dombrava. V příspěvku na síti X napsal, že hranice byla uzavřena z technických důvodů.
1: Co se děje v regionu?
2: Největší úložiště baterií v Česku vzniká v Kladně. Investorem zařízení, které vyjde na 500 000 000 korun, je skupina Seven, která provozuje zdejší teplárnu. Úložiště svou kapacitou snese srovnání s obdobnými největšími zařízeními v Evropě. V případě rozsáhlého výpadku udrží všechny domácnosti a také objekty kritické infrastruktury ve městě v chodu až 4 hodiny.
1: Sport.
2: Dánský trenér fotbalistů Sparty Brian Priske se těší na nového kouče české reprezentace Santiho Deniu. Řekl, že v případě potřeby bude novému trenérovi plně k dispozici.
1: Signál Rádio počasí.
2: A zprávy v 17 hodin končíme pohledem na počasí. Zítřejší den bude ve znamení nižších teplot a ubude také srážek. Bude oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky, které budou během odpoledne ustávat. Vítr zítra zafouká mírný východní rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty zítra naměříme od 26 do 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Hezké odpoledne s námi.
1: Signál Rádio.
0: Pátá odpoledně za námi a víkendovou pohodu vám dotváří 80ky, no a kde jinde, než tady u nás na Signál Rádiu. Ty vám stále pouští Dominik Port a jestli vás kromě nich baví třeba i naše soutěže, kterých máme poměrně hodně, tak zbystřete a za chvíli vám povím o další, která startuje už v pondělí. No ale předtím ještě třeba Ghostbusters podání Ray Parkera Juniora.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Užíváte si léto se Signál Rádiem, tohle byla kapela U2, a když jsme u toho léta, tak pro vás máme připravenou i další prázdninovou soutěž, tentokrát rovnou o dvě ceny. První tou hlavní cenou bude kniha, a to Mikulášovi Nevydařené cestálie od dobrodruha Mikuláše Focka. Bude to nádherný počtení, hodně zábavný, humorný, jsou to příběhy z Dálného východu, plné zážitků, dramat a sem tam i nečekaných situací, takže takové to ideální počtení třeba na dovolenou, úplně podle mě number one. No a k tomu můžete popíjet ideálně kávu z našeho rádiového hrnečku, který vám právě jako další druhou cenu přibalíme k té knížce. No a abyste tyto dvě krásné ceny získali, tak stačí, abyste se zúčastnili soutěže, která nám startuje už v pondělí, frčí až do pátku, a to každé ráno, vždy budeme hrát hru Ano nebo ne. Takže bude stačit, když odpovíte na jednoduchou naší základní otázku jedním slovem, no a právě cena bude vaše rovnou právě kniha i hrneček. Já ještě připomínám naše číslo do studia, to je 910 260 910, já vám moc držím palce, no a pokračujeme s naší hudební krasojízdou tady na Signálu a teď konkrétně s Billy Joel.

0: To byla Lucie Bílá a její čarodějka minutu po půl šesté na Signál rádiu. No a přátelé, pokud ještě nemáte náhodou staženou naší aplikaci, tak si to hned teď stáhněte, napravte to, takže buď přes App Store nebo Google Play si ji můžete stáhnout hned teď zdarma a během vteřinky, dá se říct, no a díky ní se s námi můžete spojit hned několika způsoby, jako jsou zprávy hlasové, textové, anebo nám přes ní poslat i nějakou bezvadnou fotku, jak si užíváte dnešní ryze letní den 1. srpen. Krásné to datum. Takže určitě buďte s námi i přes apku, a ne do všech aplikací, teď je posílám třeba trošku italských rytmů v podání Toto Cotugno.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením, popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu. Signál rádiu.

Legendární skladba We Are The Champions od Queenu nám doznívá 6:45 na Signál rádiu. No a protože je tolik, kolik je, tak se s vámi pro dnešek loučí Dominik Port. Byla to krásná, jak jinak než 80ková jízda od A až po Ž, jak já říkám. No a určitě s námi buďte dál, protože po 6. mě tady vystřídá Martin Hovorka se svým dalším dílem pořadu Signály světový hitparád. No a potom od 7 až do půlnoci, jak jste vždycky v sobotu večer zvyklí, nás čeká 80s party Signál rádia s těmi největšími tanečními 80kovými hity. Takže se bez pochyby máte na co těšit. Já se na vás těším opět zítra po 13. hodině. Do té doby se mějte krásně a přeji vám pohodový, ideálně 80kový večer a do konce hodiny Vidiek, nebo teď už Sandra.

0: Píseň plná diamantů a perel v podání Prince. No a před námi jsou dnešní poslední zprávy a taky doprava, protože máme minutu a půl před šestou na Signál Rádiu.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nepojízdný osobák stojí aktuálně na 14. kilometru dálnice D5 směrem do Prahy, počítejte s tím. A na menší zdržení se připravte i na nábřeží Ludvíka Svobody v Praze, a to kvůli housnoucímu provozu 2-3-4 minutky maximálně. Tak já vám přeji pohodový a ničím nerušený 80-kový večer.

0: nejlepší z 80. let. Signál Radio, zprávy.
1: Hezký sobotní podvečer, 18. hodina je tady, posloucháte Signál a teď také další zprávy. Ministerstvo zahraničních věcí plánuje proměnu systému DROST. Podle ministra Petra Macinky systém dosud funguje bez chyb, je ale zastaralý. Nahradit by ho mohl novější systém, který by proti tomu původnímu měl několik nových funkcí. Jednou z nich by měla být například zdravotní sekce, která by umožnila propojení Čechů v zahraničí s českými lékaři. Policie zadržela zaměstnance České národní banky. Podle kriminalistů kradl z banky peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Zadržený muž pracoval v brněnské pobočce centrální banky. Rada České národní banky kvůli případu nařídila mimořádný audit, řekl to ředitel odboru komunikace banky Jakub Holas. U pobřeží Ománu zasáhl ropný tanker neznámý projektil, který poškodil strojovnu plavidla. Podle britské námořní agentury nebyl při incidentu nikdo zraněn. Podle posledních informací by se během víkendu měly rozběhnout rozsáhlé útoky zaměřené na íránskou energetickou infrastrukturu.
0: Co se děje v regionu?
1: Rekonstrukcí prochází Pražské divadlo pod Palmovkou. Rekonstruuje se tu hlediště, které získá vyšší elevaci, takovou, jakou mělo před povodněmi v roce 2002. Hotovo bude do 8. září, aby mohla scéna vstoupit do další divadelní sezóny. Diváci si jako první inscenaci vychutnají z nových sedadel reprízu Žítkovských bohyní s Pavlou Gajdošíkovou a Terezou Dočkalovou.
0: Sport.
1: Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantručkovou získaly na mistrovství Evropy na dvojce bez kormidelnice stříbro. Nestačily pouze na Rumunky. A dvojsky v Dalibor Neděla Jakub Podrazil obsadil na mistrovství Evropy ve veslování 6. místo. Zvítězili Srbové.
0: Signál Radio, počasí.
1: A sobotní víkendové zpravodajství končíme pohledem na počasí. Zítřejší den bude ve znamení nižších teplot a bude i méně srážek. Bude oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přeháňky, které budou během odpoledne ustávat. Vítr v neděli zafouká mírný východní rychlostí do 6 metrů za sekundu a zítřejší denní teploty vystoupají k hodnotám mezi 26 a 31 stupni Celsia. Tolik zprávy na Signálu v sobotu s datem 1. srpna. Teď už ovšem míříme do historie, startují Signály světových hitparád. Hezký poslech přeje Honza Navrátil.
0: Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
2: Hezký dobrý večer, tady je Signál Radio a my budeme opět odpočítávat 10 největších hitů. Dneska nás čeká francouzský žebříček, samozřejmě z 80. let, ale pozor, já vás dovedu do toho našeho dnešního roku skrz jeden takový kvízíček, tak schválně si uhodnete na základě třech indicí rok, který nás dneska čeká. Takže přátelé, Černobyl, Top Gun a Boží ruka. Tady bych to rozvedl, Boží ruka Diego Maradony. Ano, je to rok 1986. Pojďme na to!
0: Signál Radio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
2: Takže jak vypadal francouzský singlový žebříček na začátku srpna roku 1986? Dozvíte se v těch následujících minutách na Signál Radio. Já jsem Martin Hovorka a jsem rád, že vám mohu v tento okamžik pouštět Petra Gabriela, pecku Sledgehammer.

0: Sledgehammer, to byl pan mistr Peter Gabriel tady u nás na Signál rádiu. Mnoho hudebních kritiků považuje písničku Sledgehammer za okamžik, kdy se Peter Gabriel z respektovaného artrockového hudebníka proměnil v celosvětovou popovou hvězdu. A je taky zajímavý, že vlastně Peter Gabriel začínal velmi úspěšnou kariéru v kapele Genesis, kterou pak opustil a vydal se na ještě úspěšnější solovou dráhu. A když tehdy na první příčce hitparády se držela písnička od Genesis Invisible Touch, kterou už zpíval Phil Collins, tak když tato píseň odešla z prvního místa, tak byla vystřídána právě písničkou Sledgehammer, kterou v 86. roce zpíval Peter Gabriel. Jinak nevím, jestli si vzpomínáte na videoklip, ale natáčel se celé hodiny a dokonce nehybně musel mnoho hodin ležet Peter Gabriel pod stolem, aby ten videoklip byl natočen přesně tak, jak si režisér představoval. Tady jsou signály světových hitparád, my vám postupně odtajníme během této hodiny, jak vypadal francouzský singlový žebříček na začátku srpna roku 1986. Už máme za sebou 10. místo, to byl Peter Gabriel. No a teďka nás čeká ženský hlas. Podle prvních tónů poznáváte hudbu, kterou produkoval Michel Cretu, ale samozřejmě zpívat bude Sandra. Tohleto je písnička Innocent Love, tak si ji pojďme dát na Signál rádiu.
1: Signál rádio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

Když Sandra v 85. roce vydala hit Maria Magdalena, tak se pak čekalo na její další hit. Ten přišel až o 2 roky později. Jmenoval se In the Heat of the Night, ale v tom mezičase měla Sandra spoustu dalších písniček. I tato byla velice úspěšná. Innocent Love a písnička, která vypráví o touze po upřímné a nevinné lásce. Myslím si, že právě takovouhle lásku vyžadovala zpěvačka Sandra po Michelovi, což byl její manžel, následně Michel Cretu. Nejprve skládal její skladby a pak si dokonce vzal za ženu, ale já si myslím, že tu lásku nikdy nenaplnil tak, jak ona potřebovala, proto se následně oba rozešli, rozvedli a teďka si jedou každý svůj vlastní život a myslím si, že je to tak dobře. To bylo takové vztahové okénko tady na Signál Rádiu od člověka, který s rozvodem teda ještě žádnou zkušenost nemá, ale... Co není, může být, samozřejmě jednoho dne. Každopádně, to jsem se dostal tam, kam jsem vůbec nechtěl. Chtěl jsem se posunout k další písničce. Gloria Estefan nás čeká. Taky se můžeme podívat na její vztahy za malý moment, jestli tam byla nějaká pikantérie. Každopádně, víc než vztahy, tak jí rozhodně šla muzika, protože nejprve, než se vydala na solovou dráhu, tak zpívala v kapele Miami Sound Machine. A tady je slavná pecka z 680. letní hit Bad Boy.

0: Ladíte Signál Rádio a já se normálně musím omluvit Glorie Estefan, protože jsem tady spekuloval o tom, jak ona to vlastně má s muži. Tak přátelé, Gloria Estefan je více než 40letí vdaná za Emilia Estefan. Seznámili se v roce 75, kdy se Gloria připojila ke skupině Miami Sound Machine, kterou Emilio založil. O 3 roky později se vzali a jejich manželství je považováno za jedno z nejstabilnějších v hudebním průmyslu, protože oni jsou spolu stále i v roce 2026. A dokonce ten Emilio, ten její manžel, funguje jako producent a manažer právě zpěvačky Glorie Estefan. Takže taková, řekněme, rodinná firma to je, jo, rodinná firma. Ale funguje jim to, protože mají dokonce i 2 děti. Syn, který se narodil v 80. letech a pak mají dceru narozenou v 90. letech. A i ona se věnuje, stejně jako rodiče, hudbě. Tak, přátelé, tady jsou signály světových hitparád, co všechno se tady nedozvíme. A teď si dáme chvilku pauzičku od francouzského singlového žebříčku. Než se za malý moment vrátíme do 7. místa, tak si dáme písničku, kterou, a to se málo ví, složil Vašo Patejdl a v 680. roce jí zpíval Richard Miller. Největší slovenský hit prázdnin 680. roku se jmenoval Po schodoch.
1: Signál Rádio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

Richard Miller a písnička Po schodoch, ohromný hit roku 1986. My se v tento okamžik vracíme zpátky do francouzského singlového žebříčku, který vám tu dnes představuji. Hrajeme si 10 největších hitů tak, jak se zařadili do hitparád právě na začátku srpna 86. roku. A nás teďka čeká zpěvačka Španěla. A rovnou vám prozradím, že se v mládí tato zpěvačka zajímala o fotbal. V několika rozhovorech přiznala, že měla slabost pro fotbalisty. Nešlo ale o to, že by byla známá četnými vztahy s hráči. Ona prostě měla ráda, když Italové běhali na hřišti a hráli kopanou. Četl jsem nějaký rozhovor a tam říkala, že milovala Juventus, FC Juventus a bývalého útočníka tohoto týmu Roberta Betegu. Tak přátelé, toto je Španěla. Myslím, že každá Italka má ráda asi italský fotbalisty, ne? Takže italská Španěla, písnička Easy Lady.

0: Na Signál rádiu debutový single italské zpěvačky Špani. To byla písnička Easy Lady. Ovšem Špaňa těch písniček měla posléze mnohem, mnohem víc. Asi všichni vzpomínáme na písničku Call Me. A své fanoušky na přelomu 80. a 90. let potěšila tady tím trackem. Skladbou I Always Dream About You, to všechno je italská Špaňa. Já jsem tady mluvil o tom, že všechny italské zpěvačky musely zákonitě milovat italský fotbalisty. Že každá Italka podle mě miluje italské fotbalisty. Proč jsem to tady teďka spojil s fotbalem? Já to hnedka vysvětlím. Protože v 86. roce, co se fotbalu týče, okouzlil Diego Maradona celý svět. Došlo totiž na takzvanou boží ruku, což je označení pro jeden z nejslavnějších a zároveň nejkontroverznějších gólů fotbalové historie. Diego Maradona ho vstřelil 22. června 86. roku ve čtvrtfinále mistrovství světa. Dal gól Angličanům. Maradona vyskočil do souboje s brankářem a míč pomohl dopravit do sítě brány levou rukou. Rozhodčí tento nedovolený zákrok neviděl a gól uznal. Po zápase Maradona slavně prohlásil, že branka padla tak trochu hlavou Maradony a tak trochu boží rukou, čímž vznikla legenda o boží ruce. Jen o několik minut později vstřelil Maradona druhý gól, při němž obešel polovinu anglického týmu. Vlastně tento gól je označován jako za gól století. Argentina zápas vyhrála 2-1 a později získala titul mistrů světa. Jinak boží ruka se stala symbolem fotbalových kontroverzí. Často se připomíná jako jeden z důvodů, proč byl po letech zaveden systém videorozhodčího, takzvaný VAR. Takže to byla vzpomínka na fotbal. V 86. roce Mexiko hostilo fotbalové mistrovství světa a my tady dnes na Signál rádiu hostíme francouzský singlový žebříček z 86. roku a pokračujeme dál.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Jakých 10 písniček bodovalo ve Francii na začátku srpna 86. roku, to se postupně dozvídáme. Teďka jsme na 6. místě, kde se umístila předělávka slavného hitu Holiday. Tohle to je Holiday Rap a MC Mike G.

Obří letní hit roku 1986, to je Holiday Rap. Nizozemská dvojice MC Michael G a DJ Sven dostali nápad spojit rap s hitem Holiday od Madony. A výsledkem byla chytlavá letní písnička, která ovládla evropské hitparády a dodnes patří mezi nejznámější taneční letní hity 80. let. Asi se ptáte, jak to bylo s autorskými právy. Jako asi se tak jako nabízí samozřejmě myšlenka, že Madonna jim práva na hit Holiday jen tak nedala. Jakože by prostě nějaký dva kluci z Holandska zavolali Madoně a my to chceme, ten Holiday, a my tam něco narepujeme a pak s tou uděláme hit. Takhle to nešlo. Oni museli kvůli autorským právům tu vlastně hudbu, ten základ Holiday, tak jako známe, nahrát znovu. Oni nemohli využít tu původní verzi od Madony. Oni to museli celé nahrát znovu a pak do toho narepovali to, co jste slyšeli. Tak, velká inspirace hitem Holiday od Madony právě teď na Signál rádiu. No a nás čeká ještě kompletní pětka. Pět největších hitů francouzského singlového žebříčku ze srpna roku 1986. Ale než se vrhneme mezi těch pět největších hitů, tak přátelé, mám tady pro vás jeden ohromný duet. Byl to vlastně první natočený duet v 86. roce. A to nebyl duet, tam se objevily rovnou tři jména. Eurythmics, to jsou dva, Annie Lennox a Dave Stewart, a s nimi do třetice Aretha Franklin.

0: Tohle je písnička, kterou původně napsali pro Tinu Turner, ale nakonec ji zpívala Aretha Franklin. To taky mohlo být zajímavé spojení Eurythmics a Tina Turner. No, ale natáčeli s Aretou Franklin. Napadá mě otázka, Annie Lennox, ohromná zpěvačka, tak jestli ona vůbec může mít ještě k někomu respekt, nebo mohla mít respekt, ona sama takový velikán. A prozradila v jednom rozhovoru, že když nahrávala tuto písničku s Aretou Franklin, tak to byl pro ní splněný sen. Označila ji za jednu z největších zpěvaček všech dob a přiznala, že při společném zpívání této písně cítila velký respekt k této dámě. Duet Sisters Are Doing It For Themselves vznikl ve studiu v americkém Detroitu a Annie Lennox a Dave Stewart z dua Eurythmics pozvali na natáčení Aretu Franklin a tu svoji část Areta naspívala velmi rychle a podle členů kapely Eurythmics ohromila všechny kolem svojí profesionalitou i tím, že většinu vokálů zvládla naspívat během pár chvil. Takže bylo hotovo a mohli jít všichni pak společně na kafe.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo páté.
0: Hrajeme si písničky z francouzského singlového žebříčku a tady je další milá vzpomínka na 80. Věřím, že i tato písnička vám udělá radost. I can't wait.

0: to, i ta následující písnička, co bude znít, tak mají vlastně podobný příběh. Tohle jsou Američani New Shoes s písničkou I Can Wait. Když vyšla ta písnička úplně poprvé, tak nezaujala, ale všechno změnil až taneční remix, který se začal hrát v klubech a díky němu se píseň stala vlastně slavnou a dostala se do rádií po celém světě a vyšplhala se poměrně dost vysoko v rámci hudebních žebříčků. Toto bylo páté místo francouzského singlového žebříčku. No a tady mě napadá říct, že pokud vás nebude nějaká písnička někdy bavit, třeba i v budoucnu, dejte jí druhou šanci. Poslechněte si ji znovu a znovu a třeba se vám začne líbit. Přesně takhle to měli i Erasure. Natočili první verzi písničky All Amour. Taky to nemělo žádný velký úspěch, ale když to vydali znovu, trošku to jako opravili, takový vlastně remixíček udělali a vydali to znovu a později, tak se to hnedka dostalo do světových hitparád a to na ty přední příčky. Důkazem je i francouzský singlový žebříček, kde se písnička All Amour od Erasure dostala na čtvrté místo a my si právě teďka Vincio Clarka a Andyho Bella na Signál rádiu pustíme. Tak tohle je další milá vzpomínka.
1: Signály světových hitparád 80. let.

Klasik na rádiu posloucháme jeden z prvních velkých hitů britského duha Erasure. Andy Bell, zpěvák a taky klávesák Vince Clarke, který už měl za sebou působení ve skupinách Depeche Mode a Yazoo, prostě byl ostřílený, měl tah na bránu a uměl dělat hity, tak by bylo divný, kdyby se mu to nedařilo v kapele Erasure. Takže toto bylo čtvrté místo francouzského singlového žebříčku na týden přesně. Před 40 lety, srpen roku 1986, slyšíte celou tuto hodinu, jaká muzika se hrála o prázdninách 86. roku. Nás čeká ještě top trojka, třetí, druhé a první místo, ale teď vás nalákám na příští týden, protože to si v signálech světových hitparád dáme hudební výlet do britského singlového žebříčku z roku 1987 a taky to budou prázdniny, takže další prázdninová písnička, taková ochutnávka z roku 87. Teď Bananarama na Signál rádiu.

0: Tahle skupina patří k největším jménům 80. let, Bananarama na Signál Rádiu, a my si tady tu dívčí kapelu budeme hrát přesně za týden v dalším díle Signálu světových hitparád, takže vám dáme nějaké detaily a pikantérie, nějaké zajímavosti. Důležité je vědět, kdy vysíláme Signály světových hitparád na Signál Rádiu. Tak tuto retroparádu pro vás máme vždycky v sobotu po 18. hodině nebo ve středu od 21 hodin. Tak nás nezapomeňte poslouchat.
1: Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo třetí.
0: Celou tuto hodinu slyšíte, jakým písničkám se dařilo o prázdninách v 86. roce, tedy před 40 lety. Toto je francouzský singlový žebříček a už jsme se dostali až k třetímu místu. Jsme víceméně u vrcholu, pod vrcholem. A na trojce tehdy Level 42 a písnička Lessons in Love.

Skupina Level 42 nikdy neplánovala vydat písničku Lessons in Love jako single. Vlastně byla to doba mezi jedním a druhým albem, kdy měli nějaké setkání ve studiu, jen tak si tam pánové jamovali na ty svoje hudební nástroje. A pak najednou došlo jim, že zpívají úplně novou písničku a začala se jim tak líbit, že pojali podezření, že by mohla být úspěšná. Tak ji regulérně natočili a vydali. A vlastně jeden z největších hitů Level 42 to byl. Dokonce posunul tuto kapelu mezi světovou extra třídu. Takže písnička Lesson in Love zařídila, že se kapela Level 42 začalo dařit po celém světě. A vlastně podobně to měla Madonna, protože i ona vydala písničku, která ji definitivně posunula mezi největší popové hvězdy světa. Madonna vydala totiž písničku Papa Don't Preach. A nejenom, že to byl hit, ale dokonce to, o čem zpívala, bylo i velké kulturní téma roku 1986, protože Madonna v této písnice vlastně řešila téma těhotenství mladé dívky a rozhodnutí nechat si dítě. Obrovský skandál tímto vyvolala Madonna a nejenom, že to byl hit, ale mluvilo se o tom během debat v médiích, v politice. No prostě Madonna tnula do živého, jak se říká. Tak. Papa Don't Preach, druhá nejúspěšnější písnička ve Francii před 40 lety.

0: Přesně takhle to zpívalo Madoně v roce 1986 před 40 lety. No vidíte, u tako 40 let jsme v roce 2026 a Madonna přesně před měsícem vydala novou desku. Už jste ji slyšeli? A pokud ano, líbila se vám? Dejte mi klidně vědět na můj Instagram, ten zní Marty Hovorka. Já jsem z té nový desky Madony nadšen.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: V každém případě tady jsme na Signál Rádiu a zbývá dorazit dnešní díl Signálu světových hitparád. Jsme v roce 1986, což byl rok kombinací velkých tragédií a sportovních legend a také obrovského rozmachu popkultury 80. let. Prostě Černobyl, velká tragédie, pak taky Challenger, tragédie raketoplánu, rozhodně i to stojí za zmínění. No a pak jsme tady měli, a už jsme se o tom bavili, Diego Maradona a jeho gól, který možná dokonce neměl být uznán. Každopádně velká sportovní legenda Maradona zazářila na mistrovství světa ve fotbale před 40 lety. No a muzika, tak to tady slyšíme s každou další písničkou, že ten 86. rok, že to byla líheň na hity. Teď nás čeká úplně největší hit, kterému se zadařilo ve francouzském singlovém žebříčku na začátku srpna 86. roku. A je zajímavý, ta holka, kterou uslyšíte, vůbec tu písničku neměla zpívat. Oni prostě jenom potřebovali, aby to někdo jako naspíval, jak to vlastně bude znít. A teprve potom ten hit chtěli nabídnout opravdové zpěvačce. Tak řekli tam nějaký modelce, kterou tam měli po ruce, Samantě Fox řekli, že ona fakt dělala modeling, aby to jen tak jako nabroukala, jak by to zhruba znělo. A jim se to tak líbilo, že řekli, no pojď sem, tohle to je přesně ten hlas, který do té písničky sedí. No, takže Samantha Fox. A rázem to bylo první místo hitparád. Tak pojďme si dát kočinu na závěr. Pojďme si popřát hezký dnešní večer. A pojďme si slíbit, že se opět za týden sejdeme tady na Signál Rádiu společně, já a vy, a dáme si další díl Signálu světových hitparád. Moc na to budu těšit, jsem Martin Hovorka a teďka vám přeji hezký zbytek dnešního večera, který bude plný osmdesátek, pokud budete i nadále poslouchat Signál Rádio. Tak dobrý večer.

tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.